jistá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.

se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: za to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do korán. Láska, pravda a čest, aj keď sa to občas.

Najkrajšie československé hity od rána až do večera každý víkend v Rádiu Melody.

Plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh

0: Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, lásko, já jedu dál.
1: Aj o 9. hodine 21. minúte z rádia pozdravuje Viktória a toto bol Jozef Lauper, ktorý naspieval, ale aj odtextoval pieseň S Bohem lásko, ja jedu dál. Ale ako viete, nie vždy je to tak. Viacerým interpretom tie texty píše niekto iný.
2: Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.

0: Najkrajšie československé hity od rána až do večera. Rádio
1: Melody. Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, řekni, kde ty kytky jsou.

malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj plášť.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.